0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Počúvate raňajky Rádia 7.

chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení. Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Věčně pamatujte na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Uzavřel jí s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi, stanovili Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako věčnou smlouvu. Dám ti kenanskou zemi za dědičný úděl. Na počet jich byla malá hrstka, byli tam jen hosty. Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu. On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále. Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm. Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již lid svůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou. Abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, své volně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali. Vzepřeli se při moři Rákosovém. On však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu. Obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl. Vykoupil je z rukou nepřítele. Jejich protivníky přikryly vody. Nezůstal z nich ani jeden. Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutku.

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho

0: Zastav sa a vypočuj si slová z knihy proroka Ezechiela.
1: Dám im jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra, odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mesité, aby chodili podľa mojich ustanovení a aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom.
0: Žehnáme vám, aby vám srdce ožilo a zažili ste jednotu s tým, ktorý vám ho dal.
2: Počúvate večerné ladenie.